0: RBB. Serski program. Serski program.
1: Vítam vás na druhý žil serského nižeckého programa. Hojo Diana Šécová při mikrofóne a ninčo dále v dolnoserské rece z regionálneho studia RBB v Chošebozu. Lube přísluchárky a přísluchárie, hojo váš serský program a ja se vjaselím až cošo nižecku objedovú přestavku s námi přeporaš. To sú džinca naše téme. Dybkonie, ku dňu mámu, slyšeme ženskece do marikovania ze striažova.
2: A to rednejšie dajú bolo, ako te milch rampe slyši byli. Te žede sú šli, te sú dve stundze sú te mogli bruchu, ale nešli sú prišli sled. Ale pene sa všetko vyžil, co sa stalo.
1: My spomíname na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenčo na progu 19. stoleša přes písanie kjarlížu viele cynie za zdžaržanie serskie rece. Teke dva žincajšný farája z tej téma ve programie, kajo žinca vedpodňa ve Borkovach vesebná svíženská námša. Ordinirovaný vordujotý Gottfried Wappler ve Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld ve Pizajenskej vesaže. A to hyšči, znaš, z čo ve gumne juž kukavu slyšali letosa? Žinca slyšeme na kúšte pat našej kukojskej kukavie z Gornej Vúžice zase. To a hyšči veci dajo ženca rednie až z čopedla.
3: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižec Sebastro.
4: Zarského programa.
1: Lube Žižík, ženca jo žien mámu. A k tomu slyšeme ženca čojenie ze serskeje Vítaj Žižonie.
5: To jo derje, až južo šikne při radio sejžišo. To mogu vám net povedaš, co Žiží tam žens ve Vítaj kupce graju? Tož postruvím šikne Lube Žočka a Golciki, Sonju, Lísku, Jonasa a Hanesa a kak huvaci se mienujošo. Słuchajšo, Žižší tam ve Vítaj kupce kširúno zachopíš familiu graš. Z čo vy to také južo krali? Jadne Žižší jo mama, druge Žižší jo nan, a Ramona, Gisela a Klaus sú Žižší. Nan groni, ja dem chvataš, musím naživo ješ. Von se sednio do cerveného malého auta a ježo přec. Mama groni, ja musím v obie tvariš a chvata do małeje kuchnie, ken Žižíve kupce maju. Ramona groni, mama, ja cu molovaš. A južo ona nablíže s riednymi barvami zachopi molovaš. Klaus, co na bom vazeš, jabuka tergaš. Von grajo, blido jo bom, a južo jo na bomje. Gisela, co ze zvierje tam igraš. Teti, Naupa a veliki elefant su ninto jeje zvierjens. Gisela ako predna zachopi plakaš. Mama, pojš mi pomagaš, ta Naupa njotso do klitki. Pšetci zasi vubjega. Mama vostaj vobjec stojece, kenč runovari a pomaga Giseli tu vubjeganu Naupu vapiš. Potom hišči pomaga velikego elefanta zasi domoj goniš. Tož južo vúva Klaus, mama, ja som z boma padnú, som sebe zec roztrgal, pojš pomagat. Mama malsne zec zeši jo, potom pak co vona v obied prigotovaš. To pak nežo. Ramona jo s barvami ceve blido namolovala. To deš pak zasi malsne vúcestíš, groni mama. To nežo, groni Ramona, mama pomagaj. A južo vúva zasi Klaus. Mám cevý korbik plný s jabukami, trebám nový korbik. Na druhém boce Gisela zasi kšika. Mama, ten papagaj jo teke vubignú, pojď zasi pomagat. Mama sa sednia na malý stolcik a groni. Žižší takto nežo. Ja nemogu šuži gnáš a pomagaš. Nemogu cevý žen jano živaš. Gisela, Klaus a Ramona pšidu mamie, ju ľubie tvoce a gronie. To jo pšauje, tak to nežo. my go mamy si lubo. Co my net zachopisz i pomagasz? Mama przasza te zisi. Coże wy to napszałdu cynisz? To by se ja wielkin wiaseliwa. Szykne zisi wołaju. Jo, mama, co my si rad pomagasz? Groń co szykno dysz cynisz, a pokaż nam, jak to żo. Mama se wiaseli, a jużo szykne ze żywą zachopie. Każ szykne pomagaju, że to żywo malsnie. A każ przy tom jeszcze spiewaju, gotuju to szyknem wele wiasela. Słuchajszono, jak oni spiewaju. Ja se mogu przedstajisz, aż se wam to spodoba. Znasz, co szo wy teke net, mamie, przy żyle, sobu pomagasz. Tak spiewajszo, a żywajszo z nami. To se mama wieszcze wiaseli.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Novi landrot pšise gane. Streik ukni kova hožebosu, a v Ljubnjoje dajo nove koncept za stare kjarchop. K tomu vec se a dalšne novosti sviše šo ninto v našich aktualnych povijestčach. Žinca jo vodoval přisegane Martin Häusler v CDU ako nove krajne rastč okresa z Previa Nisa. To jo se stalo v Rožovi Zagrože v Barsču. Ako landrot mežo teke sobu postajíš, kak se uvija to serske dali v okresu. V volbnem vojovanju jo Häusler hyšči jasne gronil, gledajúce na úzky finanzne etá okresa, až se pla Serbo neskroce jo.
2: Ich werde mich weiterhin für die Förderung der Kultur einsetzen, auch wenn es im freiwilligen Bereich der Maßnahmen liegt, werde ich an der sorbischen Sprache keinen Rotstift ansetzen und nicht sparen.
1: Martin Häusler, Sledujo na Haralda Alte Krügerja, kennst se po 16. Lehrtag rozžognujo na umenk. V Hožebosu su ukniki a starische Petk zase streikovali přešivo vojarske slušnosti. Na starých víkách sú se zmakali ve šulském casu a šegnuli přes miesto. Vedomne sú sebi ubrali v 8. maj, žien konca druhej svetovej vojny a stajili ich protest pod motto Žedne veci vojna, žedne veci fašizm, žedne veci vojarska slušnosť. Se strajkom sú se stajili modostne teke přešivo napadam na alternatívne miestna a lúže ve miestče. Šulský viednik Dolnosarského gymnáziuma Matthias Gutke jo pokazal ve předpolu na to, až neobstoj ve nímskej žedna vojarská slušnosť. Ukniki, ako sú skomožili pět k úcpu, musí snažným to s konsekvencami lícež. Lieta dvojko jo byl starý kjarchop ve Ljubnjoje zamknione. Pět k sú jen zase svetosne vytvorili ako park. Venjom nadežoš umielske skulptúre a nekotáre obchované rúe, napríklad vet ljubnjojského kronista Paula Fálescha. Vet lieta 2018 jo byl park zaurete viestotidla. Dokuláš jo obstojo čach až gavu ze starých pomov vytvamju. Uvijali su na to koncept novego parka. Viednica šule za Dolnosarsku rec a kulturu Ljubnjovarka Uta Henčelova oblutujo, až nesu v sletnych lietžasetkách obchovali WC Rovo. Ljubnjojski stary kjarchop jo známje serskeje historie. Na njom su vodovali zakopované teke serske bergaje. Jich mienja na zbytnych rovových kamienjach to hyšči pokazujo. Kupka Serbo a dalšnych zajmco jo sletny stvrtk ogledała do polskiego miesta Čocha na podzajču z Gorielca. Tamny grot ze z 13. stolesha ulicu jo wetmieniatu historiju a jo pla turistu oplubowane za swoje potajemne chody a schowane rumy ažuria. Vesem a čižasča luži z Dolnej Vúžice jo se obšiliło na tom ulieše šule za Dolnosarsku rec a kulturu, aby lepe zeznali region na drugim boku Nisy. Recna šula pobitujo pšavidvonje zgromadne polsko-serske projekte. V tom lieše letni se k pieš a čižastemu razoju susedne dogrono nímsko-polskego pšiašelstva. Skoro mogu cerkvine kšivo ve Vjabnje zanirovaš. Tuchelu caka Vjabenska vysada hyšči na notne dovolenia za rúcnikarske upisania. Za nové kšivo sú nabrali v sletnom lieše už 20 000 €, tak informirujo Vjabenska farárka Ina Veterik. Za to se vna plašuknoch pomocniku a darišelu užikujo. WC akciu sú oni převiadli vese za obchovanie svojej cerkvie. Hyšči mogu vesanarie a druge lúže pienieze dariš. Akle gašio kšivo zanirovane cerkvia zase svoje žuria vecenio. WC ako lieto jo vnám jastem vistotitla zamkňona.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedobnega dňa.

0: Genau. Auch nicht ganz der Matusch gekriegt, so Quittli, auch keine Schiene. Wenn sie mit der Opium kam, wenn sie mit der Selene Opium hat, das sind alle, ab dem Tag im Strusk, das wird doch knapper alle. Da hast du bei mir die Lappe auch schon mal.
1: Wir haben uns gekehrt, mir hat auch Smalek, Smalek, tam, togo ženska jo zger, a te je stara mama, ta jo ti kušovala. A ten žert jo gronil, ten jo bura dušu. A ten jo prišel doma i gronil, stara, ti šuvaš, ušuvaš rože, a vergis maj nih. Ješ raz, ti raz dora duša, tam ušuvaju badaki, a ščerkavu na te
0: Da bin ich ein Schurter Krisch. Aber ich bin ja auch nicht mehr so stark, da bin ich so das Sevo.
1: Aha.
0: Und dann sind sie Schurter.
1: Das ist mir ja wie sie, wie sie
0: da. Aber das ist na Polach, das ist na Polach, das war das. Da war es ziemlich, das war da los.
1: Ja. Puss und Kram ist Pupu. Aber wenn es um Krino hat, dann ist Bubia. A ten je měl taky červený plížik. A pen jsme měli ve té kuchni, že jsme byli, kameny jsou byly stajone a tam jsou topili pen necobu. A pen zimě, jo bylo zima, na toho až ten jan rům jo byl veliký, a pen jo dal taky železné kamenky, ale taky, já ještě žice jen vidím, taky, ten je byl rogatý, ten je byl taky uval. A něco mě měl tak bubí a tak, a jsem dost zim grala a můj brat, ten by mě dřážnil a já jsem se obrošila a ten bubí přišel k těm železným kamenkám a č, jo byl fort.
2: A šobrnak jsou grali a naprnosti getovali a jeden jotok drugiego zanarumil. Na svíženiach a svajžbach a se vietek 3. aprila.
3: Te su te žiži pesvali a ten Janjo goni mej u nas ne žiras tam. A ja sam teke šva ten mela knik jo bu a mi su gonili žir tam a oltu delgab, co to jo bu, ja ne vem. A ten jo glaj menš u nas ne. Ta ja starša mama jo me goni va žučo ži domo i to ne dajo.
0: Ja sam raz su nas pesvali tak tike, a to je bu vaš nan, Oskar, a pan Otto, a to isto je nuša parice, a knjet kublik jo tvarili. A no jo mi žuča imelo je Marijana, a Dora, mi smo tam skokali, a grali, a to je Oskar meni, ne zaj taj vezek, a ne ti žo taj až do kubic, a tam no ten velike klaps. A my jsme šenuli s tým vezikom, s tým klapsom a jsme přišli do Kubic, Kubic na něj nám gronil. Ten klaps ven věc nemá, ten je umičkojic. Věc šenuli do umičkojic. Markus nám gronil. Ach, to, co vás bluz pasvali, to se vám usměš net bud. My jsme ten vazek stajíme k šešu a jsme uběnuli.

0: Ulicujose, aż na Marinej Gory we Strażowie jo prytkowiec, ako 100 letami bydlił jaden samotar. Žiju na luž, goni se až pičku zvitetek ze svojiju kozu jo tam bydlil v jadne buže z dreva a gline. Jurko su jomu gonili. Jurko z Marinej Gory. Co godla jo taki byl, se šake legende ulicuju. Jadna goni, až jo jok nevesta, kotko do svajžby sejžece go vestajiva, a vytuko casa nejkšio nic viec vyt tych luži vežiš. Wieste jo, aż jo Jurko szykowny szlodar był, a za tych ludzi jo szył, tylko za tych bogatych. A aż wiele pieniędzy jo miał, a te jo na kasu do miasta nosił, przecej ze swojej ukazu.
1: A penio szedł na kasu, a penio sobie dał te pieniądze pokazać, aż te słyszy tam, jak widzisz. A pen, jo gronju, netio derje, net mežuje, zas zamknuš.
0: Ako naše ulicovargi ve Strihažove za blidom su žiši bili, a mode žolča nisu do mjesta pješe hojžili, ali s kolasom jezdžili. Do mjesta ješ jo bilo velike doživinje.
1: Mi smo ili do mjesta s kolasom. Na Berliner plac jo bilo ten aktekelasa jo obzvarnoval, a tam se del daš za kelaso zilber. A gaš me sme bej dva, ka to ste bej už dva zilbera. Penjo naša mama gonja, my máme tam nekog znatek, a my bžeme sa ište kelasa tam za dva zilbera, krenjo šuš jan šop v ješnicu. Pen sme šli linigarejo, a tam sme ulojali šop v ješnicu. A ga sme mili gluku, a ta jo ba rozpokrjona, pen sme ju krnili za dva zilbera. A gaš jo boa cevo, a pen sme dejali, ješi ten zeksar daš tacu. A pen sme me sebe tu ješnicu rozdjelivej. A sme bili tiki jasu, ne pše to. Jo, a tam jo ba pen ruina. A tam su pen te kalasa sme megli stajiš. Pen su bili obzvarnovani, až nisu obali ukšanjone, a naš na njo jev z ogo kalasom do mjesta. A se s tem ulicujo, a to kalaso staje o kuščine, se obrošio, bo to kalaso fort. Pen ime, ni vižel, kak do mej přiš med mjesta. Kakšo miš pen mejo kalaso, jaz nja mejo ne bdja daš. Ja sem ba, ze šulje sem ja telike nažarjone, až so ime 70 mark, a 72 je to kalaso kaštuovo. A pen jo bronju, pen so vente te dve marce, da psisci niš, a pen mek jaz se kalaso luješ. A to so mjela, či tih Rusu obzvarnuova, rozšrubuova a nagrože svojova. A to so mjela ješi pred por let.
0: Pery sú podľa rotov stojali vauky na tých súpajacorách, te gospodári sejžili a bachtali a ze susedom se ulicovali. Mogi raz tek přes drogu s tým susedom.
1: Ven u nás na garách je bo tak tak, až mestare nám a ten sused, te ste pen sejžili a pen je bo prekinet ta šenka. No pen gusto ga nise stavo, ale pen dohtiker jo hopio až. To deva biš taka malka pubertelika doh jo bo pi. Taka rogata flaška. A pen ste si be olovove, a ka štu ste imeve, ga pen ste imerive. S palcom, kak mili je kužno mežo piš. A pen jo napreki, ten drugi, Kristan, ten jo, ten vižel, až te tam sejžite, a pak doh jan, ste jan zvinuje. Pen jo tam přišel tek, pen se grunuje až. Njet jo šo, njet se přišel, njet jo šokno šo. Pen deš priš drugi raz jesni, a pen deš tek njeco tom dacu dać.
0: Togo palinca jo mogi vjec piju, ak jo znjas. A žedne su svoji palinci doma sami palili, vesebnije po vojnje. Jaz jo šlic v starých casnikách, ga se tam skanže, až se na tých sach velje pijo, juž za caskejžora a krála. Na tým nej se nic zmenilo. Zmenili su se te jeze. Mjastem su te strjažojske mlince nabliže. Spolnuju gubu se dere ne pojeda, ali to je otikjano take grono.
1: Ta jo přezgroniva do šklicki. Aha, a pene ta kujke zrezava cebulu noč, peper, sol, a penpičku velja, a vesuhu, a pene ta to jedva. Ja sam mogela zrozumjeti, co ty getuješ, ne? Ja getuju do šklicki.
2: Ty gronivaš, no coš objeduješ, ja gonim, no jo, maš, čo tam maš nieco dobrego? Tam meni zabite kolti. No pentik nisam viževa, co to su, a kak to ne biš vižena, to su bi dobre.
1: Meja švija mama tajo, se mislja, ve nabžu iš na polo, a ve nabžu variš přesupovane kao. A ta jen zvario, a stajio do rore, a kulje přikvažo, a se begroni daš se nje došenio, nic. A jo přišel švija sin do me, a ten přišel do me, no ven do žogledaš, co jo kobědu dao. A ten pogledajo nuč, ach, to jo šuknu vario, ne. Ten bešari, vede, a glurne. Vedu nuč. A ten na penižilje přišel piri pekare, pen přišel flešare, a vedpunja přišel ještě jaden, ten přišel ze Strobic. A co te šukno maju, also naša renta, tu stejne to máme, mi ženu starost, a še nebude možno až nos. A te su tik také dorube na všitu pen, pen od šohu kejnc, to je k kupovania. A pen, te tik rada pen chylku se s nami ulicuju, a pen kse tik šake vyžiš, a no jo, te su už gronili, až to je tak. Tak ještě jako LPG bylo, až jeden za tím druhým gleda. Až LPG bylo, pěně se jo dalo, pen jsme všetně gledali, Vilje, ty máš věc. Jsi ty věc, že jo? A Jana jo pen, ne, a ty mě groniva, pen by ty těch šafoval a tvé zol. A něči filujo, něco knu a míní. A to... Nicht nur der Jaden, wenn du drückst, wie ich so den Saschuschen.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal. Ale já se ptám také proč.

0: tužecenja.
1: Narodninaki tužecenja. Morgoninto uše pestajíš. Hop šidu ľube svova za vás. Ako prétne kývam do Smira Debsk. Tam bydli Ramona Tornova. Vena jota dobra duša v Dolnosárskym gymnáziumje, ka jotam šulská sekretárka. Ramona jo miała w autoru 5 maja swój bostak, a jo ninto 26 lat stara. Wena teke rada spiwa, a to cyni w jeje korje Wużyca. A wet kora przydu żynca hyszci raz te najlubsze glukuże cynia. Rytne ustupy ze serskim spiwom, a lusztny zgromadny czas na probach a na jawiszczu te spiwaki a spiwarje życe. K vesem a vesem žase temu narodnemu dňu smejom ninto gratulirovaš. A to vám, ľuba Helga Lyskova z Brezovky. Přijašelky a přijašele vesneje domovinske kupky sú se na vás myslili a sú vám také srjodu južo gluku a stroje žicili za přiduce živinske leto. A v Chožebozu Rogincu sú cora praskalite propiky vod zekta. Krista Dunková jo miła veliký jubilej svoj živiš žasete narodne žijen. Gaž se vy, ľuby přísluchárky a přísluchárie, myslíšo, až ju neznajošo, pen groním vám, až tomu tak nejo. Znajošo ju ako Kristu Brantovu, kotaráš jo leta dvojko za Bramborské serske rádio živova. Moderirovala, ako reportérka duce bola a zajímne přínosky a ústčevania zestajila. Dlatego słuchaju do kreza gratulantu žinca teke šökne negajšne kolegi a kolegoki, dale ľuba familia z Hážova a cvonky Chožebuskeje domovinskeje kupki. Ľuba Krista Dunková, vestajnčo dale strova, to vám šökne gratulante z celeje učobe žice. Kor Wużyca uspiewa ninto narodninsku štucku.